0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

just can't make you out. Are you real?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Pan přijde k zubaři, povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaři, on po asi 8 let, páno, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, páno, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, on povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerd, až dostanu se na nerd, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio.

Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky. Protože předtím umřou hladem.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedějí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá,
1: Máňo, vylez.
0: Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

Infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzerány.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty sotva lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hnívonám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: to zbalený, figely to balený na doma ke zulení, jo. Díky, dík. Díku.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Ale kde vezmu klíče od jiného bytu? Zámečník nejsem a domovník taky ne. A dveře neotevřu bez dynamitu.

0: to je
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla 7. hodina.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Usán zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a tak šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačila svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu garíla.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Let the beat control your body.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

on, Cletus. Go get my shotgun and the swamp truck. You saw.

0: Ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě?
1: A říká, jo,
0: já už jsi ráno uprt, he, tak to neděle, já volám 100 kg. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
2: Havana Grand, Red One, Mr. Worldwide.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. července, 8 hodin ráno. Jižními Čechami se šíří zpráva o záhadné černé šelmě, která už několikrát vystrašila místní řidiče. Místo paniky se ale internet baví a sociální sítě zaplavily vtipné koláže, kde se spekuluje, co za zvíře to tam vlastně řádí. Někteří si myslí, že je to pořádné prase divoké, jiní dokonce tvrdí, že jde o micky mouse, no řekněte, není to prdel.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

ještě uklidím si pracoviště. Du bisschen my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty liza money, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.

0: Seriál skončil, desátá bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek,
1: jsem tu, dík ruce trhu, vědecky počat z dobrého vrhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček azurit.
0: Cože?

0: Ty snad chceš dítě? Přemýšlej chvíli.
1: Na to jste ještě nenaspořili.
0: Já jsem však levný, odolný, čilý. Ten si mě získáš klid.
2: No, co na to říci? Je to tak jasné. Údaje sedí, výpočet pásne. Přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azury.

šlo to ráz na ráz, byla to chvíle, srst sice modrá, maso však bílé, chutné a zdarma, pištěl tak mile, králík

0: Děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní učitelka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkrese pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no paní učitelko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní učitelko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi tradiční prasák. Přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojď, Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní učitelko, to máte jednoduchý, kdo nic nežerete, nic nesere.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Let's go get 'em.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Oď byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

jsem červený jak rak. Pihatá si něžně, stopych jak samolepky. Hodnotím tě zběžně,

0: ta svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Really?
3: Yes.
4: It is not that funny.
3: That's not.

0: Easy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. července, 11 hodin dopoledne. V Kutné Hoře se dneska parta nadšenců Nordic Walking pokusí překonat český rekord v počtu závodníků, kteří si to šinou s hůlkami jako diví. Doufejme, že komisaři z Pelhřimova z toho počítání neupadnou oči, ať se jim ty hůlky nezamotají a hlavně ať si to ti borci užijou.
5: Ze společnosti.
6: Tak Češi, ti prostě vědí, jak na to. Můžeme se sice hádat o kde jakou blbost, ale v pití piva jsme absolutní světová špička, a to už je co říct. Každý rok do sebe hrkneme nejvíc zlatavého moku na hlavu, takže se vlastně dá říct, že naše národní identita je pořádně mokrá.
5: Kultura.
6: 50 odstínů. Muzikál Pod širým nebem prý pořádně rozproudil krev divákům po celé republice, kteří si nenechali ujít tu správnou letní romantickou komedii. Někteří si dokonce přinosí s sebou náhradní vějíře, aby zvládli ten žár na scéně. Hold, Češi se prostě umí bavit, i když se u toho občas musí maličko červenat.
5: Sport.
6: V Brně se sice mluví o vzkříšení legendárního fotbalového stadionu Za Lužánkami, ale původní návrh prý počítal i s celou pro ty největší výtržníky. To je jasný důkaz, že u nás se myslí na fanoušky komplexně, ať už na tribuně, nebo za mřížemi. Jen aby měli dost piva i tam.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 u Průhonic se dnes dopoledne tvoří kolony jako nikdy, a to kvůli poněkud nestandardní situaci. Nějaký vtipálek tam totiž rozsypal 5 tun nafukovacích panen a teď se na ně čumí jak na svatý obrázek, což brzdí provoz. Takže, pokud míříte na jih, připravte se na to, že si v téhle zácpě možná budete chtít radši zaparkovat v posteli.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká převážně slunečný den s teplotami, co se vyšplhají na příjemných 24 až 29 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení a třeba i pro větrání dekoltů. Noční teploty klesnou na vlažných 12 až 17 stupňů, takže žádný hardcore mrznutí, ale ranní rosu na kapotě svých miláčků si asi utřete.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

zdravili velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: krásnější. Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. července, poledne. Celou republiku momentálně řeší, zda je v pořádku nosit na koupaliště plavky, které odhalují víc, než je u běžného smrtelníka zdrávo. Jedna dáma v Brně prý způsobila poprask, když se objevila jen v kousku látky velikosti kapesníku. Místní plavčíci jsou z toho na prášky, ale letní sezóna je v plném proudu, tak co už, že? Pánové si prý nestěžují, ale bábovky u okénka s párkem v rohlíku už si stěžují na mravní úpadek.
5: Ze společnosti.
6: Český národ má hold slabost pro kuriozity, a tak se teď za staré socialistické hodiny, kterým se přezdívá Stalin, platí až 9 000. Právě tahle, úchylná, přezdívka a jejich bizarní vzhled z nich udělali sběratelský hit. Kdo by to byl řekl, že čas z minulého režimu má dneska takovou cenu?
5: Kultura.
6: Herec Václav Svoboda, známý jako Venoš z Básníků nebo Lumír z ulice, se s ničím nemaže a otevřeně přiznal, že je tak trochu kvartální tlustoprt. Zřejmě se snaží inspirovat obyčejné smrtelníky k tomu, aby si ze svých proporcí nedělali těžkou hlavu. Aspoň víme, že ani televizní hvězdy nemají vždycky břišáky jako z katalogu.
5: Sport.
6: Tak nám zase v Praze brečíme u tenisu, holky Bousková a Valentová si to na dvojité WTA turnaj rozdali po druhé, a Tereza prý nechápala, co to soupeřka hraje za nesmysl. Postup do semifinále ji ovšem vybojovala přes bolest zad, což je výkon hodný pořádné chlípné masáže. Ale hlavně, že se české rakety perou jako lvice, i když u toho tečou slzy.
5: Doprava.
6: Tady jsou dnešní dopravní perličky z českých silnic, kde se občas jezdí hůř než na horské dráze. Dálnici D8 na Ústecku dnes ráno zablokovala srážka osobáku s kamionem, přičemž 3 lidé utrpěli vážná zranění a provoz byl omezen až do ranních hodin. Nezapomeňte, že na D1 u Brna se stále buduje a opravuje, takže jeďte s rezervou a hlavně s klidem, ať neskončíte jako ti dva psi, co se bez dozoru courali po silnici i lomítko 35 u Liberce. A pokud potkáte za volantem někoho, kdo po vypití, třípiv, nadýchal přes 4,5 promile jako borec v Otrokovicích, raději si dejte fakt velký odstup.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká sluníčko, teploty se vyšplhají až na krásných 27, možná i 31 stupňů Celsia, takže plavky ještě rozhodně nevyhazujte, dámy. Zítra, v neděli, to bude pokračovat, rtuť teploměru se klidně vyšvihne k 29 až 33 stupňům, tak si pořádně užijte ten žár, ať už na koupališti, nebo třeba jen u oroseného piva. S takovým horkem se budou roztékat nejen zmrzliny, ale i leckteré zábrany, no ne.
5: To byly...

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Jungle.
1: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. července, 13. hodina odpoledne. Po nedávném rekordním vedru, kdy se nám potila i kachlová kamna, teď v Česku panuje takové proměnlivé léto, že si člověk není jistý, jestli si má vzít plavky, nebo zimní čepici. Meteorologové ale slibují, že se zase budeme smažit jako řízky na pánvi, takže lidi, připravte se, ať vám z toho pocení nespálí pojistky v trenkách.
5: Ze společnosti.
6: Češi si pořádně píší, teda spíš posílají. Zhruba třetina populace, hlavně ti mladší, si s oblibou vyměňuje lehtivé zprávy, fotky nebo videa. Takže jestli se vám mobil plní pikantními SMSkami, víte, že jste v dobré, eroticky naladěné společnosti.
5: Kultura.
6: České kulturní léto jede naplno a lidé se hrnou na zámecká pódia, kde si můžou pod širým nebem užít pořádnou dávku divadla a muziky. Kdo by si nechal ujít takový muzikál 50 odstínů, to už musí být fakt suchar. Evidentně se Češi baví a ví, jak si užít romantiku pod hvězdami, nejen se sklenkou vína, ale i s trochou lehtivých příběhů.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky,

0: televizi rádio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Tak to byste nevěřili, jaká kulturní taškařice se zase v Česku koná. Lidé se tam dobrovolně topí v bahně při závodech traktorů, nebo si rvou pupky při knedlíkových orgiích. Kdo by to byl řekl, že národní zábava může být takováhle šílenost, co?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: a jedu v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Tak jí odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, a kdo domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.
3: To je Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Někteří fanoušci popových hvězd v Česku jdou pro své idoly doslova přes mrtvoly, nebo spíš přes své vlastní měchýře. Zpěvačka Olivia Rodrigo s údivem zjistila, že aby se udrželi v první řadě koncertu, někteří si na sebe prý berou plenky. Hold, láska k hudbě, nebo spíš k pódiu, je prostě silnější než půd sebezáchovy.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. To jde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Odbyla 17. hodina.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Hrajeme další pecky. Další

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Your music is

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Radio pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
5: Český sport má nový hit. Jeden z předních extraligových hokejistů si prý v šatně zapomněl nejen trenky, ale i celou hlavu, když se mu podařilo omylem nastoupit na trénink v dresu rivala. Fanoušci se prý smějí ještě teď, zatímco vedení klubu ho donutilo nosit týden růžové tanga s logem sponzora. Nic nového pod sluncem, to se prostě stane.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
0: Minimum info. Maximum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč? Minimum muziky. Minimum.

0: Jungle.
1: Každý den je originál.
2: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.

0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
2: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
4: Český sport má nový hit. Jeden z předních extraligových hokejistů si prý v šatně zapomněl nejen trenky, ale i celou hlavu, když se mu podařilo omylem nastoupit na trénink v dresu rivala. Fanoušci se prý smějí ještě teď, zatímco vedení klubu ho donutilo nosit týden růžové tanga s logem sponzora. Nic nového pod sluncem, to se prostě stane.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: dva cigáni seděli a říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.
1: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kvizi Rádio.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 25. července, 20 hodin. Česko se v těchto dnech pořádně potí, a to nejen u volebních uren, rekordní letní vedra nedají nikomu vydechnout, a tak není divu, že i sousedka z 5. patra už chodí jen ve spodním prádle, čímž potěšila hlavně pošťáka. Nezapomeňte pít a chladit se, ať z vás není uvařená nudle a nedopadnete jako ta paní, co si včera spletla kašnu s veřejnou vanou.
6: Doprava.
7: Dálnici D1 dnes ráno u Brna kompletně zablokoval splašený krmič prasat, který se na cestě pokoušel oživit zapadlou dodávku s pivem. Řidiči tak museli prokázat nevídanou trpělivost, zatímco se na mokrém asfaltu odehrávala kuriozní bitva muže se strojem a prázdným sudem. Kolony se táhly kilometrům, a tak se někteří nadržení cestovatelé raději věnovali alternativní zábavě přímo v autech.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už je vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po jí vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáš, patře mu garila, smačíla svoje jajce v mojom supi. A on říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, patře mu garila, smačíla své jajce v mojom supi. A říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce, vím super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce, vím super, a on, patře mu garila, smačila.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně, to chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá,
1: Máňo, vylez.
0: Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Yeah. Hey, what up, girl? How you doing? Hey, this is a celebration, y'all tell me.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna boni. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dítě, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa. Maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: To takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně Pepíčku, správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
5: V krabici.
4: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
5: Taky v krabici, ale větší.
4: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
5: No, rodiče spíjají na posteli.
4: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
5: peřinou se přikrývají.
4: No, výborně. A v té peřině je co?
5: No, peří.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. července, půlnoc. Léto s námi drsně zamává, a zatímco vláda řeší, co s tou bandou špindírů, co si furt stěžuju, obyčejní Češi mají jasno, pivo je dražší než benzín, a tak se na koupalištích místo opalování radši hromadně drbou, kdo komu šlohne na fukovačku. A někteří odvážlivci se dokonce rozhodli bojovat proti nudě rovnou na háči, což už několikrát zaměstnalo městskou policii, která si prý letos na takové akce brousí zuby. Takže bacha na sebe a hlavně na ty, co vylezou z rybníka s divným úsměvem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Free to be a VIP.

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká: Joško, co děláš? On říká: Založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká: No tře. Tře? A kdo? No já a můj brácha. Ty máš brachu, ne? Proč?
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

neznamená být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Oh, Crazy Radio.

0: svoje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Rádio.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
1: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím stupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.